Pre sa snap písť, ak si kazujeme dno cvetnú dobrou trupu Energy v nedele na 30. august. Usmichujeme si širokú, pravím si predpočítanú to sútočné napitke i pre znovu mezi, čo to dnes si máme prekrasen pout. Čistýto nosičky, kuj to nosi tým ráta Aleksandr, Aleksandra, Aleku, Sašu, Saška i technite proizvodny. Požívame vy zdravé, mnogo pričinení zo smívky i nezabrovím prasničen den. A nie osigurávame i točný muzikálen za provod s Magic Affair od 90. i Hugo's Moving to the Sun.